6:36 a tohle jsou silnou věc, má samozřejmě na svědomí Skepta, to jste asi poznali, ale na featu Sax a za těma beatama nestojí nikdo jiný než dvojice Jason Statham, proto to má takový odpal. Předtím samozřejmě Jamie Roberts, který je známější pod nickem Blovan a jeho novinka Gimme Keys Back. A my půjdeme dál. Floex společně s Janem Šiklem, Directors No. 3 Producers Cut, a písnička, kterou jsem hrál před 14 hodinama, a musím říct, že jsem z toho pořád nenabašel. A ten Tomáš s tím Janem Šiklem udělali opravdu neuvěřitelně silnou, skvělou věc. Už toto přestanu mluvit, abyste si to užili, hlavně ty vibrafony, ty klarinety, tohle chci poslouchat. Tohle mě baví hodně a doufám, že to bude bavit i vás, Rádio 1.